0: Kývame UV sliky od Ova večer a Madrigina doplníme už ten svoj ten refrém. Môže?
1: Naše tesliky!